Edin, mnoho speciál en koncert. Isplněn s najgulemíte hitové i lubými pesní na pokolení Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukuband i Ivana na 17. oktobri, v Arena 4.